0: Radworska šula dr. Maria Grolmusec wosweči tutom pjat, kbolegi mic zaješu, ale 9. oktobra svoje 100-letne wobstače. Na tutom jubilej su so derje přijotovali. Mjezdrujim s historiske wustajencu vo stawiznach Radworskej šule a dalšimi projektami, kiž chcedža jubilejnym hosćom pokazać. Na to bie Monika Gerdesova hižo předpolučipna a je ze svojim mikrofonom to a tamne zapopadnewa. Vo Radworskej zakładnej a wyższej szuli niedy agenca.
1: Wuczelka serbszczyny na wyższej szuli Milenka Ertlowa jemy przeprosowa do swojej skupiny serbszczynariów z dziesatki. Woni su so jeje wuczbie ze stawiznami szule zabierali. Pomaja zestajć wustajincu na czasowej pruze. A su z czasowymi świetkami ryczeli. Niektóre rozprawy w szulskim czasu niedy zapopadnychu z pomocą kamerowego teama Michała Cyrza ze studia Lucia samo za video. A tutaj se potem pokazaja jako wudospołnienie kwustajnice. Ja to skupina, kisz madre serbszczynu separatnie, ale większość przedmiotu romadze z niemskimi sobuszuleriami. Nic szim, że serbszczyna lochce słuby, a tola pojedaja Julia, Bożena, Jadwiga, Rebeka, Maksymilian a Kito, trochu wahajo spoczatnie, što su rozmowach z niedyšimi radworskimi šuleriami, wot tudyši šuli niedy a šulskim živinju zonili.
2: Ja som z knini Šustorovi jen interview vedva, a zja môžu so dopanić, so knini Šustorova ja pojedala, so oni su v predavšim času sobotu šulu mili, Oni su jenu skupinsku kniju mili, a tam su oni v jara porjadnym písme nutska pisali, što su oni činili.
3: Oni su napríklad športu halu sreč veski mili, a su doli šece tam hinbežeč. A oni su mili nukotre radu ne kus zvonka šule, te su malke kus bole zdalene boli. Zvonka na tej zarodži, dvajci radu ne, a zu rumnošče.
4: Ja sam V šuli z knes Bilkom tu na intervju vjedva. On je nam pojedal, za je na šulskom dvorju apel mil, a za te su te tedy nabožino na fari mili, ali nic v šuli kašlo nekajo.
5: Bi še koje ste leto granate metač v šuli?
6: Tako vojarske zúčovanie.
5: Hej.
7: So, ja sem ze svojej voku pojedal jemo, a pon še z kini viča zove. Na hajzo so te trude meli tekene dživačarske diva, ova tekene šta. So sem spačal česko leta dživač živeli. A so, tedy so šitke ze z tej radone mačane rečin boli. A nimo to so oni te štede išče v rodže, a so vukneli, dokaž jo nea došč misna bo.
1: Hej, a tež vúčelka Milenka Ertlowa znaje starše čase.
8: Sem v leče 1986 do Radvoja přišla jako vúčelka. To by moje prvnje a jeničke vúčelske mestno. Tedy by šport ište v starej športovej hali při rodže. To by je na celé mała športovňa, paket by skuncvane. Popravom bych to katastrofalne vúmenenia za šport.
1: Tole so z leta 1997 z novej športovej halu Slavia polepší. Hodžina serbščiny so skončí. Vopušči moj zvúčaku riadoniu. Blíži moj so šklenčanej vitrinie s hišče nehotovej dokumentáciu venovaná vonej žonie, kotrý ješ mieno kubvanišťo nosy.
9: Maria Grolmusec a Radorská šula. Je tiež zajímavé, što vonej znosili. To so ju tie vitrinie pokaza.
8: Hej, Radworska šula nosi z leta 1968, meno ma dr. Maria Grolmusec, dokaž je ona tu nedom napšečo šuli, v tak menovane Zande, ke cvilje svoje pozdine preživiva, a je znatih, kot si su so přesčuvali od naciju pre zelenu ranicu do Česke je převodžava. Ju su přeradžili, a potom se ona zajava, prišla do jastva do Waldheima a požiše do koncentracijskeho liva do Ravensbrücka, kdež je ona požiše potom kaceče zemrila.
9: Ka to bi je? Ona nije sapsa mu, abo tola?
8: Tak veliko je šjavim, ona nije sapsa rečala. Ale mu vidimo tu jen obraz, kaj še to usta bova, kdež su oni bili tu v Radvorju, su oni tež sa sapsku narodnu drastu zraščili. Ona je okšeščanka bova, jara veriva, a to je ju přes svůj čas koncentracijsko lewa džaržava. Je ljubost k přirodze a je věra.
9: Tomu su šulerio netko jo jenu vitrinu se s fotami a kopijemi dokumentu zastajli.
1: Jako opuścimo z Milenko Ertlowej šulske tvarenje, zvoni so, kaj so bych moj to skazavoj, ze susodnije vosadnije cirkvije direktnje podla šule připodnjo. Naju cíl je Ertlec svojbny dom. Tam zmije moj po vůčbě Vjacemíra za dalšu besadu vo staviznach a aktualnem živinju šule. Listuje moj mapje s fotami a letoličbami.
8: Tu su cíli vele vobrazu, kotre jsme mu rumadže znosili, když su nam ľudžo darili vo starej šuli, kaž ona nede vupadala tež vo nedešich riadoniach, abo tež stare vusvědčenja. Prvnja radvorska šula znaje naspomnena bova v 16. letstotku, 15.5.7. špete prvne naspomnenje. Nihto pa tak pravje ne može prajeć, če te šulske tvarenje bije, kajka ta šula vupadala. Pozdišo, potom z leta 1722 je znatajena rysovanka prvne šulske tvarenje pri stari cokvi. V leče 1722 utvori se novo tvarenje, tako tykovane, to bi je na dvůr jadoniska šula a poždišo v leče 1874 posveči se cele novo natvarena štyri jadoniska šula v Radvorju a to je te tvarenje dženstnišeho gmenského zarjada. Tam, če še mi se zda tež Michal Nauka samo ište vůvučval.
1: A potom dále listujo. Storčí Milenka Ertlová na zapisky a obrazy z časa vojovania vo šulu.
8: Celé veľké úžadanie by za mne, když ja tu ju vidžu, te obrazy v leče 2005, když je sa potom zase kruščanská šula zaureva, dobiava tež radvorská šula zaureč. To by za nás jara češký čas a sme celé jedno přemysli, što môžeme mu neke činč, zobo naša šula ništo v osobi to mila, zo boh mu přečil o tom zaureču mulej jednač. Naše vůlky zboža jo tedy bylo, zo jo radvorská gmina, što ješ by tedy vesna nastal Vincent Spalberška, zo jo on se celé jasne zvůraznil přečil o zaureču šule a zo jo gmina ty z nami vojovala vo zdržení šule. Hakle po spočatku šulsko leta, môžu sa ja dopomniť, sú, je súdnictvo. Prosúdživo za smie radvorská šula vostač, ale jenož doke šmiachme mačernoročných šulorov. Ale šice šulore, kociš sú sa tedy za radvorí, že rozsúdžili, sú potom novo šulské leto započínali na druhých šulách, dokež neja sa smiela pola nás žan 5. letnik votoreč. A hakle sreč septembra alebo oktobra, když by ten vůsud přišel, zasmě se je na riadoňa vůtvorit, co oni ručo přišli. Ale nekoci nic, tedy jsme měli jenu celé malku riadoňu, dokud jsou šulary a potom vězete ve těch šulách vostali, že se oni započínali.
1: Ale boj by dobyte. Z něho v rozčechu tyž nové pvody na šulským štomě, než to, štož je plus dybky přineslo přirunaniu s druhými šulemi.
8: Z toho časa máme mu také civodnúske poskytky, my jsme ta jenička šula, když mají ty civodnúske poskytky ve vjazané formě, to říká, že všichni šulory dobře se na poskytkách občilič, ač na jednom dživom zjednočenstve, abo když oni to emne činí a potom mají oni půdra hodiny kvíle se s domácemi nadavkami zabírač z podpěru vůčoria.
1: Šulerio serbskeje vyšeje šule Radvor přindu z Vulkije Dubrovy, Minakawa, Małeho Velkova, Vupoje, Vomska, hač to hodžija, často jako přidružnice. Vo serbskosć, vo opravdži tu dvůryčnosć, drbja so tu šedně pracovač.
8: Popravo máme mačanoryčne dvůryčne skupiny, kotre se pola nás romadže vůčuje, jeny skupince, jenož tři skupinky. My ve 6. letniku nemáme žádnou mačanoročnou šulorů dvůročnou, ve 7. letniku nic, ve 9. letniku nic, to říká jenož ve 5., 8. a 10. letniku. A tyto skupiny jsou jara mauke. Se vůčuje ve těch vůlkých nímských riadoňách, štož ve se netuje tý serbštině, ale šulorů se pracuje v na najlepším pádže a jim se krybec kručí. A oni vědomě jako Serbia potom požišo tež vystupuje. Bych já tvrdživa.
1: 100 let Radworska noa šula. Nětko z vyššeje šule do zakvadnije. Pinčnej etaži zetkam so z navodnicu šule Angelu Rynčovi. Moje prvnje prašenje, kakda so Radworska zakvadna šula na jubilej přijotuje? No, s projektovým tydženjom, poslednim šulskim tydženju do nazemskih proznin, kiš je zdobom poslední tydžen do jubileja, potajkim od jucišeho.
10: Pondželu máme sportové dnejn, my chceme vůbecovanie vo sportové znamieško zariadovač. V útoru je svejdžen serbskej ryče a kultúry, tam máme 10 stáciu, ja si myslím, to bude Jara Riana Vicka za tydžiči tež. V sredu máme jen hudžbný program, štvrtk, piatk budeme ešte našu ústajencu natvarič, a riadoniske vúčaky maja šelake zábiere, k tým je nieda agenca v svojich riadoniach. Piat, štyrioch je potom vône svedžinský akt se s náročami před šulu a s maukým programom a náš písaný kultúrny program bude potom pečiť v hali.
1: Hostčo jubilia, my s nimi nejdeši šulerio budú ze všech možných končin. Tež deči, kýž netko do zakvadnije šule kodža, pokaže ja z väčšieho vopkruha.
10: Radworska gmejna vopse ze viaca až 20 viesnych džilov a vo tam tiež džiči k nám šindu moje dla z Minakawa, z Hato, z Kasoa, z Lutopča.
1: Jasne je pri tajkých vumeneniach, zo je dobrá vúčba serbščiny, ktorá všich šuleriu na ich nivou spechuje, tu veľa Češa hač, napríklad v Krusčicach abo Ralbicach. Keľko serbských šuleriu da maja?
10: My máme v štvrtom letniku aktuálne 14 dječí, to je na jara vulka skupina. V rečnej skupine jen. V cejčím letniku nie sú to tak veľa, to sú 7. V druhým letniku sú zase 12. A v prvním letniku sú to 7. Hej, tá ličba votebiera, ale my ládame tola, zo kujža skupina svoje spichovanie tola dostanie.
1: Serbština je to, što je Radworsku šulu v uznamenia. Ona so tež v zakladnej šuli pri nekotrých školy přidatných poskytkách jebi.
10: Hej, my máme vizor cevodňovské poskytky. Tam sú tež všelaké kive serbské reči, napríklad za skupinu šach. My sme veľa letež robotiku mieli v serbské reči. Máme tež AG Drevo ešte a my vúžívame poskytky Radworského experimentkampusa, kýž nám všetko poskytky, že môžeme téme vecne vúčby tam vopčevať. Napríklad sú šulajo cečo letníka netko byli na Radworskej dvornišu, že sú oni ten projekt vodžíta ke klebe. Serbse, respektívne dvorečne mili. A každé leto v prvním a druhým šulským týdenu přinže je na sobodže velká od experimentkampusa k nám do šule a převěde v každé riadoní projekt Struhu snědajn.

0: 100 lět nowe šulske twarjenje radworju. To so tutón tydźeń swjeći. Na to nastajiło je so tež dźěłowe zjednoćenstwo AG Drjewo. W Redorunje za zakładną šulu mjenowane skutkuje pak na wobjemaj šulomaj. Na Radworskej wyższej šuli je Ludwig Saksa před 20 letami započał ze šulerjemi drejane wudźěłki sotowieć. A pozdźišo su jeho prosili tajku skupinu tež na zakładnej šuli nawjedować. Běhu zajšwych 14 let su oni Radworsku gmejnu z drejanymi wałkami wuhotowali. Dokaž je gmejnski teritorij tajki wulki a wałki su trebne, a přeco nowe próstwy dokadźachu, nasta a postaji so 70 wałków běhu časa. K jubileji je sej Ludwig Saksa nešto wosebite wumyslił. Je 24 najrjenšich wałków sfotografował. Radworčanka Klaudia Knoblochec zarysowa ich stejnišća na geografiskej karče, a tuta karta wałków pyši wulku informacijsku taflu. K jubileji so tuta před šulu postaji. K najrjenšim wałkam słušeja te, pola kotrych su šulerjo lany z barbojtymi motivami pomolovali. Pomoc dostachu Ludwig Saksa a dźěći při tym mjezdrujim od sobudźěvačerki Serbskeho muzeja a od kruška serbskeje ludowije kultury. Ludwig Saksa.
1: Ta prenja wałka byše bajka od Kaponice. Ta steje po Wupoje. Ta je te načkiski od tych figurów je tež Andrija Paulikova činiła. Musimo to ze Knili Palmanovi v šuli su oni to vumolvali. Tuto wałku smo potom staje. Also to je ta jedna wałka.
0: Abo bjerme wałku zvirjata na usy v kameni. Pola neje je ke kóždemu wobrazej na lanje tež mjeno džisča, kiše to molvało přidate. Tule šak běchu načiski od nich samych.
1: Po tej wałki se ma najprede kus krabwał. Načiski na haje, te nejsu mi tak lubili, ale oni su mi prajeli džerš hubu. To, što su te džitši načisnili, to maso, jen na tu wałku činješ, ty nimaš ane pravo jo to kritizovač za to, a te a zvěrjo kus vinaši upada.
0: Runje tež kameny je so například pokazało, kak dere so wałki od vesnjanu přiuzaja.
1: So, a tu poslednju wałku jo zvěrjata na vse, to smo 16. junija omađe ze svesnanostku ve kameny posvečili, ze všemi džičimi, to su oni poponju tam poboli, a tam malo vesne sveđen, to z toho nastav, so tu vesnjeno su tam blida natvarili, a malo přikus davo, a to je tak rejne bo.
0: Ludwig Saksa přeco hišće a rade, v obje skupinje kruška AG Drjewo Radworski maj šulomaj navjeduje.
1: To będzie dalej tak długo, kaj się może to činić.
0: Šako je jemu mjestem 80 let. Sto let nowa šula Radworju. Šula, haj, to je jeszcze wiele jace, hač wuczba a cwodniowskie poskitki, to su tež dobre wopka čulerju mersobu. Kubwanie tež przestawkach, podpira a przykład wuczerju ich wliw na przychodne živinske pucze swoich šulerju, zwisk se staršiskimi domami a komunikacija na všech tutych runinach z respektom. Możesz rec, to je wosebita socjalna runina a socjalna sycz. A gdzieś na tutej runinie we wonej syczi klaca, gdzieś su problemy, abo gdzieś so profilaktysce za jeje fungowanie dziewa, szudzy tam su socjalni dziewaczerio ważni. Kojżda serbska wysza szula, a też slepianska wysza szula ma tajke miestno. Radworiu, rika socjalna dziewaczerka Edith Szurowa. 15 lat. Socjalna pedagogika tu hižo skutkuje.
2: A za počatku byše to jara češko, dokuž učerjo su so dživali. Hišče jedna profesionelna pedagogika tu našuli, nimo nas. A ti šularjo su so prašali, celo vysče, što tuta voseba netko odmrce. Ale se s časom som je osobna dovera ti natvari nastane a rade učerjo a ti šularjo vosebe tiž v konfliktach. Tu pomoc tu je přidatnije pedagogiske moce přiuzaja.
0: Jeje nadavki su jara šelakore. jeden čak stej na prenimistnje.
2: Tun večji dźel mojo dźuho časa je, zo ve konflikće mjez šularemi abo mjez vučarjemi a šularjemi spytam skutkovač na dobro tych šularjov, to rekazovane spytaja jen za to druhoho zrozumjenje vuvič abo cele jednore šelake regule, kiš tu mamu na šuli, tež spytaja potem dođažeč, zobuch mjesobne vuknenje, tež možno bylo tu.
0: Na jac konfliktu wona na šulskim dworje nazonja, gdzieś dobi dus a dus zasanuć, a škaranie stopować. A derie je runie za radworsku šulu, zo je tuta přidatna pedagogoka serbskorečna.
2: Ha, ja to tež jara vidome, tu serbšinu tu na šuli vúživam, tak zo dječi tež vidja, kliniš uva muže ty serbsce. Te vúživanie, tie ryče, tie s kolegami a za tých serbskich kolegov je neposilnienie.
0: Lieca, jubilei Radworskeje šule, stara so Edith Šurova vo přidatne projekt. Menuja jun Sarbovaca zaroda. Je to dale vuvivanje dotalneje šulskeje zarode.
2: Za zanurenje do serbskeho a regionalneho ruma.
0: Vo šulsku zarodu so vona romadže se šulerjemi hižo dlho stara. A tuta zaroda ma so, tak vizija nekotrych radworskich vúčerjow zhromadne z nej, vuvivač na zeleny rum, kiž so šulskim šědnym dňu husto jako zetkavanišćo vúživa. A dźeša wokolina vabi do serbowania. Štož materialnie za to trebaja, su si we vubědžowanju vudobyli.
2: Dokiž je šula so při vubědžowanju serbskeje załožby ryč zjazuje, wobdźeliwa a my to dobywa.
0: Dźěło drehišće, cyle hotowe nie, ale šulerjo a jubilejni hosća moža so při všem hižo tam vukodžovač.
2: Maja skvadnosť prinje elementy se vobladač. Prinje riadki ze zelami a kvitkami v serbskich babach, vulke kamenje su vidžeč, ki šulerjo vyšeje šule s figurami regiona abo serbskich povedkov namoluja.
0: A vězo serbske pomenovania připravja.
2: Form je tafličku, tež jenu ryčnu štěžku chceme natvarić, tak so maja šulare tu možnoš, abo vopytuhario, přes tu zárodku kročić a při tym jen kviz, abo jen memory, vupjelnič, abo rač moc, a tež chceme v jenom rušku šelake recepte, kiž môžeme s jahodkami kierko, abo tež s zelou a tak v kuchni pontiž užívač.
0: Za to ma so zároda jako zetkavanišćo, přitulnie vuhotovač.
2: Čtež je tež vážne, zo máme na metalových tafličkách po treje vúznamných radvočanov, na ktoré chceme tu tež hode byť, zo sú one tu na dobro šule tí skutkovali.
0: Šo tole ma na tutym přijomnym blečku vabić do rozmowy vo serbskim radvorju. Do besady vo tudyšich serbskich temach a podawkach tak socialna pedagogoka Edith Šurova, kiž je zamovita za serbovacu zarodu. Na koncu jubilejneho vusevania. Što přije šefina zakvadnije šule Angela Rynčova, národní narce.
3: Ja se přiju za naša radvorska šula přeco serbska vostanje, zome tu serbskosť jako náš vône zamier vidíme a v našem šulskom programie máme ten veľký slogan dvoričnosť leží nám na vútrobie.
0: Vúčerka vyššie šule Milenka Ertlova svoje mysle přida.
4: Ja by si přala za Bohu. Zastajne viace serbskej šulery přizivili do našeje šule, zo bylo na serbska šula vostava. Všim vúčerjam bych ja přala dobre čuje, so oni šim vúžadaniam, kiž netko ve přichylných letách na nich čakaja, so oni maja došť moci tedy zmištrovač. Přečilných dječí, zdvorlivých starších, jenu dobrú zhromadnosť v Radvorskej šuli.
5: To by je vúsovanie 100 let Radvorská šula od Moniky Gerdesovej. Tute namakače tež v rozšírenej verzii, ako podcast pola AAD Sounds na našej internetnej stronie a v našej app MDR Serbia.

0: Rede runje před nekak 30 měnčinami jsme slyšeli dujovskou kapavu Horjany, kak pískaja čornym komcu krabatou minje, svědčame ljudce runje domkovanku, a to cůvý kunc tydženja. Ale nic je nož program vábí ľudí domina, nie, tam maja tež dokova vokova dosť a nadosť poskytku. Beno Šota je tam hižo kovovarčal. Beno, što tam v opetovariu hišče šitko očakuje nimo programa na jevišču?
1: Aj, tuž to vizu, môžeš tuž to obtač čerstvé kliptu maja a potom še možné aj družine sadu a to pak čerstvé abo tež marmeláde. Še možné tež v obchodě jara špeciálne, co mě viděl z banánu abo tež s horcem vínom, tak je nešto se viděl zmiešané. Potom pak tež ručne dživa, no, od vincu s kvitkami, albo tež rizbarene drevčka s všelakými pisuami, keramiku to máš, že šo skončine. A to je snáno tež jedna příčina, čo dla Serbia tu přijdu do Čorného Komca, nekoď si Serbia tu sedia před jevišťom, šta vás vábí tu do Čorného Komca na domkovanku.
2: Aj tu je Čornom Komcu, je tu un ambiente, še c jara reano, to som mi jara dary ľubí vo sebe s dičimi, tam maja ju doš mysna, so haj buvaj tvač, popuču buč. A je znatých zetka serbo nimskih, ty ju ze skončine, a tam maja uprodi še cien vulkotný program, dobru jič, a šitko dary vupešené.
1: Klinči za tom, že u ostane, že tež kobedu?
2: Aj zvyšaš šuch.
1: Tak to upadne, tak ještě správně ty došky, že to dáme nic jenom škomáska, nic jenom šplínská, že to z Čornou Komca znaje, ale tyž všelijaké vždycky se šampionkami například, abo jemka špráně čerstvý klip, abo tyž druhé pečva, když oni tu čína na tvojenom, abo tyž nad grlom, što vás vábí tu do Čornou Komca na domkovanku. Čo vás šířečo do Čornou Komca na domkovanku?
3: Dla Horjanu.
1: To je ten krutý fanklub, jo, no, ty kodeš na Horjany šece ježdá. To oni mají nekáč dokonca ostať.
3: Aj, vieso, hatej tá atmosféra, šo super ju.
1: No tak to dobi bočo, no zase jenom ľubi tejši, ovo je Serbia sedža. Čakáče znovu na obed, abo ešte ovo skýre dla hudžbe přijeli?
4: Nie, my sme přišli, zabych ma Horanov si napiskali a potom to vyzate ho rivanskú skupinu, tej si by ovladali. A to sme s kolesom uličeli.
1: S kolesom uličeli, hádžo čo no konca, dženca však je opravdu krásne vedro a to nie sú ani či jenice, ký sú s kolesom přijeli. Ja som videl to jacoro kolesa zade stýho, tež dalších Serbov, ký sú s kolesom přijeli s nankrebetníkom, dieči žila sobu a potom si vyzate ešte taký ľud popšie, aká ešte tam zade rune vidiu. Wot dwajte sac adjuet však maja tu domkovanku ve Čornom Komcu a tež dženca kaž prene z stojšto serbským čera ižo tež na jevišču a tež dokova vokova kaž prene přes 20 či taky šelegi stejnišču tu maja na arealu Krabatova mena v Čornom Komcu stejo, když môjče se pak nešto ovladač, nešto zesvodič dač a džiči samo tež na viacorech miestnach môža nešto paslič. Přičinu dožbu a praju si tu dženca stanu ište raz doječ.
0: Hej, ľube postru do Čornoho Komca, tam nižším serbským hosťom a Benny Šouče. Písané poskyt tam potekým maja k jedži a piču a tež na programie vúdvorstce, smerdečenio, horjane abo krošťanstce dujorio, to šo bie a je Čornom Komcu na lituši domkovance vidieč. A ešte viele viace dokova vokova maja tam za opetuvariu spřijotované. Doječte sebi, kajšie Beno ižo praju, rade tam a přesvedčte se so sami.

Hej do Budyšina a do Čorneho Komca můžeće sebi po takim dženca na program vulečeć, ale mam jeszcze ci dalsze pokyvy za was. Dženca odmije so od rana dżesačich hižo hač do popolnja pečich tradicionalny nazemski svedžin na małoholešulskim rybarskim dvorje. Nimo to išto kulturno programa maja zajmowani tam připomňu jednej składnosć, so podać na ekskurziju katam, a w cioch potom počesča kelpsy, tu iš přinjesče svoj najvětší a najrenčí rady ze zarodki sobu. V Radvorju sa dženca křižna cokej po přetvarje znova posvědčí, svědženský nešpom s procesionom z postavu svätej Marie je popolňu 2 maj. Potom môža sej zajmce cokej obladač a se od Petra Kubanka ponovjenje rozvožiť štač. A posledný termín nic je nojš za najmenších smečkecach. Na vúce za bienčec tvorským dvorom sa dženca zaso zmije puščeja a pilne rúce přijotuja k tomu ište svodne plince. Vod po podňacioch, sčetam vitamin.

0: a něcko je 12.
1: Nábožne wusymanje.
0: Dźensa ewangelske z faraku Jadwigu Malinkowej ze

luba serbska wosada. Stwórba Boža, templo swjaty, wočin twoje wrotami. Tak smy runę we wurysku z oratoria nalecza słyšeli. Ewangelski farar a basnik Andrzej Zeler je spuznał, zo je stwórba Boža wubierny přistup k Bohu samemu. Haj, zo spuznajemy we stwórby nyšto wot Božije krasnosće a miłosće. Wota Boži zemja je, na nim dary stija, svitki Boži miłosće. Andrzej Zeler widzi cywu zemju jako wota Boži. Šitko, štož na zemi rosće, kćeje a je žiwe, widzi jako dary Božije miłosće. Kwuski, z kotrych muku dźiwamy, dar Boži. Birny, kiž nas nasyća, dar Boži. Wino, kiž čwójku zwieseli, dar Boži. A tu smy zaso pola psalma 104. Kiž runie kaj Andrzej Zeler stwórbu Božu wobspěwuje. Psalm 104 je jeden ze pěć psalmów Biblije, kotrych stwórbu Božu wopisuje. Runie, dokelž bydlu nitko hižo wjace, hač li česatk na kromě brunicuje jamy, a všidne masivne zničenje přírody sobu dožiwjam, su svoa Andrzeja Zelera, kaž tež psalmy, wupši wuznam za mnie dostali. W poslednich letach smy tak w našej wosadze jara wele na dobro stwórby Božije zmenili. Tak spošči so nam na dženstniši nedźeli zeleny kapon. To je připoznaty certifikat wobswytowego managementa w ewangelskiej a katolskiej cyrkwi. Lituši žňowa džakny svědžin ma w našej wosadze po takim hišče dalči woznam. Nesvědčíme jenož lituše žnie, ale svědčíme žnie posledního litčesatka. Naše nové cisterny, solarnu přípravu, přetvorenie farskeje ležonosće z rajkaniščom, novými kirkami a štomami a tak dále. A když na to šitko zladuju, potom přindu mi svoja sprenikni můj zesa domyslí. Abo polada na šitko, štož bys činil, ale bě to jara dobre. Tajki vid Boži, když já vám z vutroby přiju. Přetož tuž vusyva, so pracuje a dživa, může so po vunošných šňach radovač a svědčič. Pře husto však jenož dživo vidíme, abo ládame na to, štož nebě dosahatce, abo štož nie so poradživo. Žňuodžakny svědžin pak dopomína nas naušitko to, štož smy lica, abo tiž v biu živinja žnieli. Smíme smilne na žnie našeho živinja ládač. A potom spuznajeme, kak bohače je bu nas v obdarju. Amen.

0: Nětko podamy so jeszcze raz do srjedźneje Łužice. Čornym Kumcu na Domkowance su lěca jewišćo na trošku hinaše městno stajili. Hewak steješe one šako srjedź dvora. Dženca je pudla staro myna, tak se možeš z terasy, gdzieś tež plince dawaja, svobodnje na myn, ale tež na jewišćo ladač. Beno Šota je tam namiestnje. Beno, se jižo plinc woptał?
1: Hej, ja dobu přijda, čum plinc, tum plinče nam ne čaka, ale jasno se jako prine vienu o tom dobremu dekance. Tež tak maja tu pekarnu, když oni celé čerstve to šo peku, potom vulke vokno předavani, što to je nedob tu zajevišćo v takim zadnem dome. A robite si tak všetko, ty steš tam před oknom a tu ta čerstva, vojn, kleba a cauto, či do nosa stupa tekanc tam stej, to nemžeš nimo hič, a tak sem se kus tekanca popšal. Dobre višno, a što jen si ulada, da sem tam lada do te pekarne nuc vezo, znate mezo, ča serbskao pekara, nedeše o zvoklec, tu tam sobu poma serbske so, a tak potom tež sušiš prdku ši kase, to so celé dere čuješ tu, a si potom vezo, taky nešto rade ljubič daš a zesvodič daš, te plince te čakaja potom dale zade ve zadnem dome, to reka bolje tam při zakodže, a tež, či prini seba, ja te neke rune, ja vidžu, si daja plince zesvodič ja nohcu, ich moli, že kaž ma rune po unu hubu. To je uprodje tež to, dla čoš ljudi tu pšinu. Ale nic jenoš, ja sem pravil na jevišću, dženca zna sme horane tu svišeli, čera šak pak više teši žo, domkuanka a čera suzno, tež tu kruščanci muzikanča napšikovat byli na jevišću, abo tež vudvosti su zarijovali a dženca či tež poponu dale. Krótko po horanami, kiž raja išče ač dojene, potom smerdičanska rejovanska skupina naredže je, oni su tu išče pšijeli, ja sem vidžel, to su vizu tež, ako prine najprede se nešto keđi potali, a potom požišo, tež išče je dujorska kapava zrakec, tu svišeč ač do navečara, večer šešćih je to potom zakončene, tu ta domkovanka v Čornem Kumcu, ale v tutem času, kaž prajne tež, može se potom taki svodne kraba, tu je lud zesvodžič dač, to je uprođe, to dobiče se predstavit, čorna vafla, a potom tu ten bivý lud horeka, mehký lud, to impozantne upada doma na kuže podpraječ. A netko, jesu tež išče svončko přidružilo nam tu v Čornem Kumcu a hore, nejo se rune přijotuje, aj, rune slyšíme, jak oni nám zapiskají tu do poobeda, do neděle přípodně a to můžeš se někdo vomere, pak doma na kompě sedne, si to lubíš dát, či ještě si pozadku slyšet, abo ještě lépe, kaj jsem tešíš, že já celý sábo zetka, když jsou tu s kolesom přijeli, koleso stajili, si někdo čína do rane přípodně, popodně, hač do na večer, a kažpane to maja ještě riane program na jevišću, ale tež dokova voko, ki smoči si ljubičat, zesvodič dač, abo celé jednore inspiracije rovadič na ranných paslenkách a dekoracijach, kiž tu maja na Domkovance Čornem Kumcu.
0: Aj, to tola derje klinči, tu iš tebi tež išče veľa vesela a vútrone džak, Beno. A komu už so išče plinca chce, tu môže se do Čornem Kumca išče doječ, kajž prajen hač do navečora maja tam išče program, a k tomu viki dokova voko. Prinjem presie, môžeče si tež ižo obladač na naš Instagramovej stronje. Fota a videa z Čornem Kumca mamy za vás přijotované. A netko mam za vás spřijotovanú dujorskú hudžbu, kiž môžeče si vi tež doma ľubič dač 6 minčinu do napojednej.

Haj, je krótko do napo jedny a to bie naše ognjosarbske wusowanie dźensa 4. winoca. Tu přizamknje so delnjosarbski program redakcije RBB z Kočebusa. Sarbski rozvoz z Budešina so juce rano 5. zaso přizivi. Ja sem Matej Cyš a přeju vam všim janu nedźelu.

Schmucom se rozžobnowaš z Wami, lubi přizmuchachie. Przecim Wam regle zbyt nieżele, a wicze sme już zase za Was tu, z rozprzadną Wetereowańskiego Festiwala w Rowochorze Busu, z pokazku za lubowarię tych cartojskich bildków, rozmiew, cerskie szkotowarię se wet wiczego zase zmakaju. A za familię, Čeje sasku rec, zase cestči a letni doma nałožovaš. Za nich máme také informácie. To šo vám píče moja kolegovka Anja Kochoč-Švarcová predstajio. Ja, Diana Šecová, se nim to poram. Mišo se derje. My chceme gratulirovaš. Prejdna narodninarka ten týždeň jo była. V autoru živiš a 20. septembra Krista Halková z Grožišća. Wona jo nin to či a 70 let stara. Jej žinca hyšći raz cele učobnje gratulirujo Grožišćanska domovinska kubka. Lube postruvek bursta koju pšidu pak teke vod našeje redaktorki Štefani Kraucojc do Halkojc kjarcmje v Grožišću. Luba Krista, vestaj nam strova a vjasova, to dajo urichtovaš ta Luba Štefka. A drugi postruv žožinca do mesta. Martina Kajcová z Hožebosa jo ten stvrtk miła cesne žen. Vna jo nin to živiš a 60 let. Nejlubše postrove dostanjoš ty, Luba Martina, vod tvojogo kora Vožica. Ty se zvierna duša togo kora. Spivaki a spivarje te se dopomnijo na wiele rednych ustupov tu v Vožice, ale teke v Ukraju. Potakem, šo dobre v novem živinskem leše, předovšem strovotu a vjasele při spivanju. A ho, přižo ten narodninský spiv, luštna štucka ze Slovakskije s korom Vožica.